Madonna calls, I'm not here.

not attempt to leave the dance floor.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Naše prvé vzájemné stretnutí v základné skupině se skončilo nerozhodně 4-4. Hralo se 23. apríla tohoto roku, teda 5 dní po začátku šampionátu. Dnes záverečný den. Hráme s Kanadou v finále.
2: 3. května 1985, přesně ve 13:30, se v pražské sportovní hale začíná psát poslední kapitola domácího mistrovství světa v hokeji. Teď už je to jednoduché, kdo dnes vyhraje, je mistr světa. A před 14 tisíci natěšenými diváky právě na ledě rozehrávají svůj poslední zápas Čechoslováci s Kanadou. Atmosféra by se dala krájet. Pátá minuta, nováček Jiří Šejba, 1-0. Hala exploduje, jenže Kanada není NDR. Iserman a Wavy otáčejí na 1-2, pak ale přichází něco, co se jednou bude promítat na školách.
3: Střílej, ty krásnej mizero, krásne!
1: Šejba. Krásna střela.
2: Šejba opět. A znovu.
1: Šejba, ten hraje dnes velký zápas. Ideálně se uvolnil. Gól! Tak to je den Jirky Šejby.
2: Hattrick jako Spartesu. Druhá třetina končí za stavu 3-2. Ve třetí se nervy natahují na maximum. Naposled jsme se stali mistry světa ve Vídni v 77. A touha po titulu na domácí půdě je enormní.
1: Gól!
2: Nejprve Rusnák dává na 4-2. Steven z Kanady rychle snižuje a pak minutu a pár vteřin před koncem.
1: Lála! Myslím si, že v tuto chvíli je rozhodnuto o titulu mistra světa.
2: Jiří Lála a jeho pojistka znamená 5-3. Taková pěkná tečka do prázdné branky.
1: Jsme mistry světa.
2: Čechoslováci zvládli postup do finálové skupiny. Hned v úvodu porazit 7 let neporazitelný tým Sovětů, přejet Američany 11-2 a porazit Kanadu 5-3, kterou reprezentují špičky kanadského hokeje.
4: Já se až jako kráva, co ti mám povídat?
2: Králík v bráně lapal jako magnet. Z nováčka Šejby je legenda a celé mužstvo? Parta, která Československo dostala na nohy. Sportovní hala praská ve švech a republika jásá.
5: Po šesté získalo Československo nejcennější trofej hokejového světa.
4: To byl zápas, to není k vidění, člověče.
6: Ty ovace od těch diváků, ty byly fantastický a celý ten tým, ten byl, tak by se tam na tom ledě těm divákům rozdal. Protože ty byli náš šestý hráč.
7: Olda je velký, ale jinak je citlivý, jo? Jo, to tak bývá, že tyhle ty hoši jsou citliví.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Hučí kučí tance. Protože mě dostihl nezdolný vir a nevyšla ze mě ani hláska, musela jsem přesunout plánovaný obsah posledních dvou dnů na tento týden. Dnes nás tedy čeká přehled novinek, které jsou čerstvě v kinech. Mortal Kombat se vrátil s další krvavou lázní, Adam Scott se zapotí v duchařském mysteriózním hororu Hokum a v kinech vás čeká také životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: mas, thanks.
1: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
0: Thanks, man. I appreciate it.
1: They should do a reboot.
0: Nobody wants that. Shit went out in the 90s.
2: Johnny Cage, you have been chosen to fight.
0: Tell me you're not some crazy fans.
3: Do českých kin vstoupila brutální akční podívaná Mortal Kombat 2, která navazuje na reboot z roku 2021. Režisér Simon McQuoid se vrací s pokračováním, ve kterém se šampioni zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, musí utkat v ještě krvavějším turnaji bez pravidel. Tentokrát bojují nejen proti sobě navzájem, ale především proti temné vládě císaře Shao Kahna, který ohrožuje samotnou existenci země. Největším lákadlem je debut Karla Urbana v roli hollywoodského bojovníka Johnnyho Cage, kterého doprovází Jessica McNamee, Ludy Lin, Louis Tan a Hirooku Sanada jako Scorpion. Kritici se shodují, že dvojka je výrazně lepší než první Mortal Kombat. Akce je větší, odvážnější a ještě krvavější. Rotten Tomatoes aktuálně ukazuje 77% pozitivních recenzí, i když upozorňují, že příběh je naprostý blábol podřízený videoherní logice. Karl Urban zase o filmu prohlásil, že jde prý o nejlepší adaptaci videohry vůbec. Mortal Kombat 2 s Karlem Urbanem jako Johnny Cagem můžete nyní vidět v českých kinech a také ve formátu IMAX díky distribuci Vertical Entertainment.
0: I'm an actor.
4: I find you annoying.
5: Not the face.
6: It's time to become the hero you were meant to be. All right, you big ugly fuck. It's showtime.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: first time in Ireland.
1: My folks
2: came here for their honeymoon. Always wanted to come back.
0: Why didn't they?
3: I don't know if you've noticed, but there are some oddballs walking around this place.
4: There are worse things than strangers out there, yeah.
5: V kinech je nově irsko-americký horor Hokum, ve kterém se Adam Scott, hvězda seriálu Odloučení, mění v pěkně nervózního spisovatele na výletě za rodinnými démony. V režii Damiena McCarthyho, který zaujal už strašidelnou Odity, sledujeme autora hororů Oma Baumana, jak po smrti rodičů odjíždí do odlehlého hostince na irském venkově, aby tam rozptýlil jejich popel a v klidu se popral s minulostí. Jenže místo terapie u krbu dostane lekci z místního folkloru. Personál mu začne vyprávět legendu o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartmá, pokoj, do kterého se prostě nechodí. Následují noční vidiny, podivné zvuky za dveřmi, nevysvětlitelné jevy a náhlé zmizení, které Oma vtáhnou do temné legendy mnohem osobněji, než by čekal. McCarthy sází spíš na atmosféru starého strašidelného hotelu, irské pověsti a pomalé budování napětí, než na nekonečný proud lékaček, i když o pár poctivých vyskočení ze sedačky nepřijdete. Pardon. Kritici se zatím shodují, že Hokum je povedený gotický horor, který stojí na silném výkonu Adama Scotta a šikovném míchání folkloru s psychologickým tlakem hlavního hrdiny. V dalších rolích se objeví David Wilmot, Austin Amelio, Florence Ordeš a Peter Coonan, takže o podivné figurky v chodbách hotelu nebude nouze. Pokud máte rádi komorní, hutné duchařiny z odlehlých koutů světa, kde se k temným chodbám přidá i pár rodinných kostlivců ve skříni, Hokum najdete nyní v českých kinech pod hlavičkou distributora Continental Film.
6: One of the members of staff is missing.
7: What about the honeymoon suite?
8: It's always locked.
0: I'm getting a weird feeling. Something feels off.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakl.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
6: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
4: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
1: Do kin dorazila rodinná komedie B-Team na stopě a tahle detektivka je jiná, než jak by se na první pohled mohlo zdát. Pastýř George v podání Hugh Jackmana každou noc čte svým milovaným ovečkám detektivní romány v domnění, že stejně nemohou rozumět. Jenže když je George zavražděn, ovce si uvědomí, že sami musí vyřešit zločin. Vydají se tedy za hranice své louky do podivného lidského světa, sledují stopy a vyšetřují podezřelé. Vedle Jackmana ve filmu uvidíte taky Emma Thompson a Hong Chao, zatímco animované ovce namluvili Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston nebo Patrick Stewart. Režisér Kyle Balda, známý z animáků Mimoňové, tentokrát adaptoval bestseller Lonnie Swan a propojil hranou akci s digitálně animovanými ovcemi. B-Team na stopě. Vtipnou detektivku s brilantními řešiteli zločinů v ovčí podobě najdete nyní v českých kinech pod hlavičkou Falcon.
2: George was visited by someone he knew well enough to offer a drink.
3: Not much of a story for you, I'm afraid.
4: Unless there's anything out of the ordinary.
2: The policeman is completely hopeless. We need to help him.
5: You think you're brave enough to leave home?
6: We're not scared.
7: What is that?
8: I think it's a rod.
7: But what is it made of?
8: Well, not grass, I can tell you that.
5: Are you coming?
6: For George?
7: For George.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
1: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
2: Do kin můžete vyrazit na působivé historické drama Zmizení Josefa Mengeleho od ruského exilového režiséra Kirila Sebrenikova. Film sleduje nacistického lékaře s Osvětimi na jeho útěku do Jižní Ameriky po druhé světové válce. Od Buenos Aires přes Paraguay až do brazilské džungle organizuje anděl smrti své metodické zmizení, aby unikl spravedlnosti. Příběh je vyprávěn prismatem jeho syna Rolfa, který otce po letech vystupuje a konfrontuje ho s minulostí, kterou již nemůže ignorovat. V hlavní roli exceluje německý herec August Diehl. Snímek byl uveden na festivalu v Cannes 2025 v sekci Cannes Premiere a kritika vyzdvihuje především působivý herecký výkon Augusta Diehla. Film vznikl na základě oceněného románu Oliviera Goeze, který získal Prix Renaudot. Zmizení Josefa Mengeleho, mrazivé drama.

Minulý čtvrtek, tedy 7. května, dorazila další dávka novinek do kin. Mortal Kombat 2 vrací na plátna šampiony zeměříše, kteří tentokrát čelí Tyranovi, Shao Kahnovi a ještě krvavějšímu turnaji než minule. Čekejte přesně to, kvůli čemu se na Mortal Kombat chodí. Ikonické bojovníky, fatality a digitální brutalitu. Žádné velké filozofie.

Spíš adrenalinový únik z reality. Od krve k vlně B tým na stopě. V originále The Sheep Detectives je lehká, chytrá detektivní komedie o pastýři, který své ovce omylem vytrénuje na malou ovčí FBI tím, že jim každý večer předčítá detektivky. Když jejich pastýř zemře ze záhadných okolností, stádo vezme vyšetřování do vlastních kopítek. Ideální volba pro diváky, kteří by radši vtipnou britskou detektivku než další superhrdiny. Na opačném pólu je v kinech Zmizení Josefa Mengeleho, festivalové historické drama sledující nacistického lékaře na útěku po Jižní Americe a jeho pozdější konfrontaci se synem, který ho po letech vystopuje. Z Balkánu přichází Intimní přehrada z písku, chorvatsko-slovensko-litevské drama o klukovi z venkova, kterému se s návratem dětské lásky obrátí na ruby jinak jasně nalajnovaný život. Zatímco vesnice staví hráz proti povodni, on se pokouší postavit pomyslnou hráz vlastním potlačovaným touhám. Citlivý queer coming of age z prostředí, kde se o emocích spíš mlčí. Hororovou linku drží v kinech novinka Hokum. Irská duchařina o spisovateli, který se po smrti rodičů uchýlí do odlehlého hostince a narazí na legendu o čarodějnici ve svatebním apartmá, do kterého se nechodí. Režisér Damien McCarthy po festivalovém úspěchu předchozího hororu opět sází na pomalé budování atmosféry, noční vidiny a folklorní mrazení, které víc děsí náznakem než lékačkama. V kinech se také znovu objevuje panel story Věry Chytilové. Restaurovaná satyra z rozbahněného sídliště, která ukazuje, jak sobecky a krátkozrace se umíme chovat, když řešíme jen vlastní vchod a balkón. Dokumentární část v kinech patří hudbě a technologiím. Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour zve do kina na 3D koncertní zážitek, který pod dohledem Jamesa Camerona slibuje immersive show, nejen záznam koncertu. A německý dokument Elon a pokusní králíci rozebírá kontroverze kolem autopilotu Tesly i toxické firemní kultury okolo Elona Muska. Spíš investigativní varování než fanouškovský portrét. A nakonec jedna novinka pro píďata. Koní tajemství jeřába je pohodové německé animované dobrodružství, ve kterém koní s dědou a kocourem zachraňují zraněného jeřába, aby stihl odletět na jih. Ideální pro pidižvíky, které chcete vzít do kina na něco klidnějšího, bez křičících superhrdinů a bez strašení před spaním. Tak to bychom měli. Kompletní přehled novinek v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

všetkých a zdraví Samples. Začína rána VC, toto je Zoom Radio DA+. A radujeme sa, veselme sa. Vonku je krásne. Máme najkrajší deň, druhý najkrajší deň v týždni. Máme utorok.

0: Jediná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Takže, jak to tady chodí?
3: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
2: A když...
4: Jo, ty krámo, to je síla.
2: Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
3: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
5: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Takže, jak to tady chodí?
6: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
5: A když...
7: Jo, ty krávo, to je síla.
5: Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
6: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
5: Jo.
6: Vokoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. This right here is a power play.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Dnes budeme zase dohánět mou dvoudenní nemocenskou. Čekají nás utajené legendy na Netflixu, akční Citadel na Prime Video, britský thriller Prisoner na Sky Showtime nebo mateřské Pouto, které přistálo na Apple TV+. A Stanley Tucci se vrací do Itálie za jídlem v druhé řadě Tucci in Italy na Disney+. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Here's all you need to know. A spy network kidnapped me and murdered nearly everyone I care about, which really pissed me off.
1: Na Prime Video odstartovala druhá řada akčního špionážního thrilleru Citadel. Před 8 lety byla záhadná nezávislá zpravodajská agentura Citadel zničena nemilosrdným syndikátem zvaným Manticore. Richard Madden a Priyanka Chopra Jonas jsou zpátky jako duo agentů, kteří přišli o paměť, ale rozhodně ne o schopnost ničit věci v akčních scénách. Teď, když se objeví nová, ještě děsivější hrozba, jsou spolu se svým kolegou Bernardem Orlikem v podání Stanleyho Tucciho vtaženi zpátky do hry. Tentokrát ale nestačí jen oni tři. Musí dát dohromady celý tým nových agentů a vyrazit na globální misi, která může změnit osud lidstva. Novou partu doplní mimo Matta Berryho, kterého znáte jako Nandora z Co děláme ve stínu, i Jack Rayner. Připomínám, že první série stála Amazon přibližně 300 milionů dolarů za 6 epizod a kritici ji i přesto zakopali. Amazon obnovil seriál i tak a teď můžete zjistit, jestli to bylo správné rozhodnutí. Druhá řada Citadel, 7 epizod akce Zrad a špionážní paranoje, je k dispozici výhradně na Prime Video.
0: No, I don't know who's a threat or who isn't.
2: You missed one.
3: Oh, me.
2: Not you.
3: Sad to see you getting sloppy in your old age, Bernard.
0: You're an idiot.
2: I'm gonna do you a big favor. I'm gonna team up with you.
0: How is this happening? Paolo Braga is perfecting tech that can co-opt a person's mind and turn them into an assassin.
2: Like the Manchurian Candidate?
0: Yes, such like the Manchurian Candidate.
2: Man, that is awesome.

0: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
1: Na Netflixu měla premiéru britská kriminovinka Utajené legendy, šestidílné drama podle skutečné tajné operace, kdy celní úředníci na začátku 90. vyrazili inkognito přímo mezi drogové gengy. V Británii té doby zaplavují ulice tvrdé drogy a Her Majesty's Customs tahá v boji s pašeráky za kratší konec. Razie na hranicích nestačí. Vláda proto schválí hodně netradiční plán. Malý tým obyčejných úředníků vytrhnou z kanceláří, dají jim rychlo kurz špionáže a pošlou je pod falešnou identitou přímo do struktur nejnebezpečnějších drogových gengů. Žádní superšpioni v oblecích, ale normální chlapy a ženské s rodinami, hypotékou a strachem, kteří se najednou musí tvářit jako ostřílení zločinci. Seriál sleduje jejich dvojí život, mezi večeří doma a nočními schůzkami s dílery, mezi svědomím a tlakem zhora na výsledky a taky to, co taková hra na gangstra udělá s manželstvím, přátelstvím a vlastním pocitem, kdo vlastně jste. Za seriálem stojí scénárista Neil Forsythe, režii si rozdělili Brady Hood a Julian Holmes. V hlavních rolích uvidíte Toma Burkse, Steve'a Coogana, Hayley Squires, Toma Hughesa nebo Charlotte Ritchie a podle prvních reakcí kritiky právě Burke s Cooganem táhnou seriál jako hodně silné duo. Utajené legendy. Ideální materiál na binge weekend, pokud zvládnete dost drsnou dávku britských devadesátek plných heroinu, paranoje a velmi lidských chyb. Utajené legendy najdete nyní na Netflixu.
2: We're holding a 3-week top secret training program for new recruits to attempt something we've never done before.
3: Are you sure?
2: It will be the greatest challenge of your lives, taking on a level of danger and risk unimaginable.
0: We're not the police, we're not the spooks. We can do things they can't.
4: And it's just us.
0: It's just us.
4: So we do this with all the danger that comes with it. And if we die doing it, then no one ever knows that we did it at all.
0: Some people are cut out for it and some people aren't.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Babe, I gotta go. I'll be right back.
1: You'll be bringing a prisoner to London.
0: Who's this guy?
2: Na Sky Showtime startuje napínavý britský akční thriller s názvem Prisoner. Mladá vězeňská dozorkyně Amber dostane zdánlivě rutinní úkol eskortovat nebezpečného vězně Tibora k soudu, kde má svědčit proti mocnému zločineckému syndikátu. Jenže konvoj je přepaden a Amber s Tiborem jsou najednou sami proti všem, připoutáni k sobě pouty a v hledáčku profesionálních zabijáků. Čím déle jsou spolu na útěku, tím složitější je jejich vztah a Amber si musí odpovědět na otázku, jak daleko je ochotna zajít, aby přežila po boku člověka, kterému nemůže věřit. Dvojici stvárňují francouzsko-alžírský herec Tahar Rahim, známý z Oscarového dramatu Prorok, a britská herečka Izuka Hoyle. Šestidílná série Prisoner je nyní vysílána na Sky Showtime.
3: My whole case is riding on this. Now find them.
4: Pegasus have someone inside the NCU.
5: Who are these people trying to kill you?
6: My former employers. They use family against you.
7: Amber, who are these people?

0: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: הטיסה שלנו קצת מתעכבת, אז הכל יהיה בסדר?
1: אימן, הכל יהיה בסדר.
2: Na Apple TV Plus odstartoval izraelský krimi-thriller Mateřské pouto. Režisér Jonathan Garfinkel vypráví příběh matky a dcery, jejíž společná dovolená se v jednom okamžiku změní v noční můru. 25-letá Gail je zatčena na moskevském letišti za pašování drog a její matka Orna se odmítá smířit s tím, co slyší. Vydá se svou dceru zachránit za každou cenu, jenže čím hlouběji se do případu noří, tím víc si začíná uvědomovat, že Gali celou dobu něco skrývala. Šestidílný izraelský thriller Mateřské pouto je nyní k dispozici na Apple TV+.
3: They aim to charge your daughter with drug trafficking.
4: They're asking for 18 years.
5: Really?
6: חזרנו, האירוע הגדול שמלווה את כולנו בימים האלו.
7: זה בלתי נתפס הדבר הזה.

0: Whoa.
1: We need some water.
0: I need a martini.
1: Yeah. I love the sound of cooking.
0: Yeah.
1: The sort of music.
0: It is. Aren't you sad that you're not eating it right now?
2: Na Disney Plus nestartuje druhá řada oblíbeného a na Emmy nominovaného cestovatelsko-kulinářského dokumentu Tucci v Itálii. Stanley Tucci se vrací do své milované Itálie a opět platí jeho zlaté pravidlo. Nejlepší způsob, jak poznat zemi, je skrze její jídlo. Tentokrát navštíví dalších pět regionů, La Marche, Kampánii a její slavné hlavní město Neapol, kde vzdá hold zapomenutému vinnému hroznu, ve Venetu se pustí do choulostivé otázky, kde se vlastně zrodilo tiramisu a ta debata tam nebude brát konce. Vyrazí také na Sardinii, kde jídlo a dlouhověkost jdou ruku v ruce a na Sicílii, kde se v kuchyni stále cítí stopy mnoha kultur, které ostrov formovaly po staletí. Pět nových epizod, pět nových italských kapitol a chuť na pořádnou italskou baštíznu se skvělým vínem k tomu. Tucci v Itálii je od dneška na Disney+.
3: Italy.
0: That's the sea, where it's warm and sunny. This is the mountain, where it's sunny but not warm. Contrasts. That's what it's all about. I'm Stanley Tucci, and I want to invite you on a journey through the country that I love.
4: Just enjoy. Cheers.
0: Well, that's good. I'm going to meet the king, who has a restaurant.
4: You are a good cutter.
0: Man, babe. Come on.

Měsíc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na stejnou vlnu a ladíte Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napaklo.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře, jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Takže, jak to tady chodí?
8: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
7: A když...
9: Jo, ty krávo, to je síla.
7: Když se mi jich líbí víc naráz?
10: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
8: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
7: Jo.
8: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
10: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: CZ.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás příběh, který zní jako pohádka, ale je to čistá věda. Posádka mise Artemis 2 obletěla v dubnu odvrácenou stranu měsíce. Poprvé po více než půl století, co tam někdo z lidí pohlédl vlastníma očima. A jak popisuje portál space.com, astronauti byli překvapeni, jak barevný měsíc ve skutečnosti je. Hnědé, zelené, oranžové odstíny, zvlášť na plošině Aristarchus, kterou geolog Jacob Richardson nazval vulkanickým rájem. Zelené minerály tam prozrazují chemii dávného magmatu. Vědci z Goddardova centra připravili posádce 90-stránkový kapesný průvodce s 15 klíčovými cíly a naučili je geologický slovník od brásových hřbetů po terasovité okraje kráterů. A bonus? Během zatmění slunce posádka zahlédla 5 dopadů mikrometeoritů. Měsíc je živější, než vypadá. Tak ať vám hvězdy svítí i přes závěsy. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Budka z borovice pro ptáky.
6: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
5: Obytej v les, 2,8 centáků.
6: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
5: Ne.
6: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
7: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
5: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
7: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
5: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
7: Myslíte nějakou m***u?
5: No...
7: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
5: Cože?
7: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
6: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
7: A hlavně... Má okulink.
5: Okulink?
6: Asome. Tichý zážitek.
8: Takže, jak to tady chodí?
5: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
8: A když...
9: Jo, ty krávo, to je síla.
8: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
5: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
8: Jo.
5: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
9: Jo.
6: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend, desítky značek a víc než stovka motorek.
5: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Radio a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním. Nikdy vás

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Naše prvé vzájemné stretnutí v základnej skupine sa skončilo nerozhodne 4-4. Hralo sa 23. apríla tohoto roku, teda 5 dní po začiatku šampionátu. Dnes záverečný deň. Hráme s Kanadou v finále.
2: 3. května 1985, přesně ve 13:30, se v pražské sportovní hale začíná psát poslední kapitola domácího mistrovství světa v hokeji. Teď už je to jednoduché, kdo dnes vyhraje, je mistr světa. A před 14 tisíci natěšenými diváky právě na ledě rozehrávají svůj poslední zápas Čechoslováci s Kanadou. Atmosféra by se dala krájet. Pátá minuta, nováček Jiří Šejba, 1-0. Hala exploduje, jenže Kanada není NDR. Iserman a Wavy otáčejí na 1-2, pak ale přichází něco, co se jednou bude promítat na školách.
3: Střílej, ty krásnej mizero, krásne!
1: Šejba. Krásna střela.
2: Šejba opět. A znovu.
1: Šejba, ten hraje dnes velký zápas. Ideálně se uvolnil. Gól! Tak to je den Jirky Šejby.
2: Hattrick jako Spartesu. Druhá třetina končí za stavu 3-2. Ve třetí se nervy natahují na maximum. Naposled jsme se stali mistry světa ve Vídni v 77. A touha po titulu na domácí půdě je enormní.
1: Gól!
2: Nejprve Rusnák dává na 4-2. Steven z Kanady rychle snižuje a pak minutu a pár vteřin před koncem.
1: Lála! Gól! Myslím si, že v tuto chvíli je rozhodnuto o titulu mistra světa.
2: Jiří Lála a jeho pojistka znamená 5-3. Taková pěkná tečka do prázdné branky.
1: Jsme mistry světa.
2: Čechoslováci zvládli postup do finálové skupiny, hned v úvodu porazit 7 let neporazitelný tým Sovětů, přejet Američany 11-2 a porazit Kanadu 5-3, kterou reprezentují špičky kanadského hokeje.
4: Já se až jako kráva, co ti mám povídat?
2: Králík v bráně lapal jako magnet, z nováčka Šejby je legenda a celé mužstvo? Parta, která Československo dostala na nohy. Sportovní hala praská ve švech a republika jásá.
5: Po šesté získalo Československo nejcennější trofej hokejového světa.
4: To byl zápas, to není k vidění, člověče.
6: Ty ovace od těch diváků, ty byly fantastický a celý ten tým, ten by se tam na tom ledě těm divákům rozdal. Protože ty byli náš šestý hráč.
7: Olda je velký, ale jinak je citlivý hoch. Jo, to tak bývá, že tyhle ty hoši jsou citliví.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: web Neroz jede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Slunce má zase jeden ze svých dramatických dnů. 10. května vybuchla na jeho povrchu moutná erupce třídy M5,7 a podle space.com ji doprovázel impozantní výron koronální hmoty. Erupce vyšlehla ze skvrny s krycím názvem AR4436, která se právě otáčí do takzvané palebné zóny namířené na Zemi. Větší část oblaku plazmatu sice prosviští kolem nás na východ, ale meteorologové z NOAA i britského Met Office tvrdí, že okrajový závan by Zemi mohl pohladit kolem 13. května. Výsledek? Slabá geomagnetická bouře úrovně G1 a hlavně polární záře nad severními Spojenými státy a Británií. Erupce už stihla způsobit krátký rádiový výpadek nad Atlantským oceánem. Letci a námořníci se chvíli ozývali do prázdna. Tenhle pocit důvěrně znám. Tak hlavu vzhůru a oči k severu, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test, lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
5: Jo.
2: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend, desítky značek a víc než stovka motorek.
4: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Anapolis. Pětkrát útočná ponorka. Dvakrát boom. Jednou jak jsou. Od okna. Rovná Harvardu.
2: 12. května 1995 vstupuje do kin akční thriller Krvavý příliv, odehrávající se na palubě americké jaderné ponorky během fiktivní krize v postsovětském Rusku. Režie se ujal Tony Scott a v hlavních rolích uvidíme dvě výrazné herecké osobnosti, Denzla Washingtona a Gena Hackmana, které si půjdou po krku v nejtemnějších hlubinách oceánu.
3: Pánové, po chvilce odechu, v tom zase plaveme. Za starých dobrých časů studené války se Rusové museli ohlížet na svoje zájmy. Tenhle Radčenko hraje novou hru s novými pravidly. Znám hodně žvanilů, ale tenhle to nedělá kvůli popularitě. Hoří mu koudelu, prdele, a dochází mu asi trpělivost.
2: Ponorka USS Alabama dostává rozkaz k preventivnímu jadernému útoku. Jenže během příprav se ztratí spojení a dorazí neúplný druhý rozkaz, který může znamenat odvolání útoku. Kapitán Ramsey v podání Gena Hackmana chce útok provést. Výkonný důstojník Hunter, kterého hraje Denzel Washington, ale požaduje potvrzení rozkazu. Rozpory v rozhodování přerostou ve spouru, která může rozhodnout nejen o osudu posádky, ale i o osudu celého světa.
3: Vojáci, v Rusku je bordel. Práce pro nás. Takže vyplujeme z naší nejúčinnější zbraní.

0: americké námořnictvo odmítlo na filmu spolupracovat. Nesouhlasilo s námětem, podle kterého může dojít ke konfliktu v řetězci velení při použití jaderných zbraní. Filmaři tak využili pomoc francouzského námořnictva a některé scény natočili na jejich ponorce a letadlové lodi. Režisér Tony Scott získal záběry skutečné USS Alabama díky tipu od civilního informátora, což bylo v rozporu s předpisy o pohybu vojenských plavidel. Šlo o záběr vyplutí ponorky z Pearl Harboru, který filmaři natočili ještě předtím, než se jich posádka všimla. Když to kapitán zjistil, ponorku předčasně ponořil a přesně na tento moment Tony Scott čekal.
1: Aby jsme se rozuměli, ty vaše pochybnosti mě nezajímají. Ano, řekl jsem vám, že tu nechci vlézt do prdelky. Ale svý námitky mi říkejte v ústraň. No a kdyby to nebylo možný, tak laskavě držte hůl. Je to jasný, veliteli?
2: Naprosto.
0: Do scénáře krvavého přílivu neoficiálně zasahoval i Quentin Tarantino. Jeho úprava dialogů, do kterých vkládal popkulturní odkazy, vyústila v markantní spor s Denzelem Washingtonem, který nebyl schopen zkousnout Tarantinův rasistický dialog. Až po letech se Denzel Tarantinovi omluví s tím, že zakopal válečnou sekeru.
2: V době, kdy jsme vyblouvali, ruská vojska se snažila obklíčit povstalce. Radčenko v zápětí pohrozil, že pokud na něj někdo zaútočí, odpálí rakety na Spojené státy americké a na Japonsko. Naštěstí ruská vláda měla v ruce bezpečnostní kódy. Podle naší rozvědky byly tyto kódy právě prolomeny.
0: Snímek přinášející téma odpovědnosti ve vojenském velení, význam ověřování rozkazů a rizika lidského faktoru při rozhodování o jaderných zbraních bude označován za jeden z nejlepších válečných thrillerů 90. let a často srovnáván s klasikou Kaneova Vzpoura. Krvavý příliv se shledá jak s diváckým, tak kritickým úspěchem a vyslouží si také 3 nominace na Oscara za střih, zvuk a zvukové efekty.
3: Bravo, Echo, Echo, Charlie, Alfa, Tango, Alfa.
1: Zpráva je autentická.
3: Souhlasím.
2: Souhlasím.
1: Je autentická. Pane, tady je váš klíč.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
4: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
3: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
4: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
3: Myslíte nějakou m***u?
4: No...
3: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým
4: zlatem. Cože?
3: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
1: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
3: A hlavně... Má okulink.
4: Okulink?
1: A Asome. Tichý zážitek.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Takže, jak to tady chodí?
9: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
8: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
10: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
9: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
11: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
9: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
12: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
13: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na dvě jména, bez kterých by hledání mimozemšťanů bylo jako rádio bez antény. Freeman Dyson a Nikolaj Kardašev. Jak popisuje magazín Universe Today ve třetím díle své série o SETI, Dyson v roce 1960 navrhl něco, čemu dnes říkáme Dysonova sféra. Gigantická konstrukce, která by obalila celou hvězdu a vysávala z ní energii do poslední kapky. Představte si solární panel velikosti sluneční soustavy. Já mám panely velké jako pohlednice, takže trochu závidím. A pak přišel sovětský astrofyzik Kardašev se svou slavnou škálou. Civilizace prvního typu ovládá energii své planety, druhého typu celou hvězdu, třetího typu celou galaxii. My, pozemštěné, jsme zatím někde kolem 0,7. Ale hlavu vzhůru, vesmír je starý 13 miliard let. Máme čas.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na světě se objevuje šek na 5 milionů dolarů s datem 3. května 1985. Ale proč?
2: Vítejte, Zorine. Bavte se.
1: Padouch Max Zorin prý jim chce vyplatit jistou Stacy Sutnovou, jenže jak je to možné, když bondovka View to Kill ještě ani neměla premiéru? Vyhlídka na vraždu se v kinech objeví až 22. května 85, takže pokud jsme v květnu 85 zahlédli ten lešek, musí to být zjevení z budoucnosti. To jen, abychom se v tom cestování časem příliš nenudili.
3: Oh, veliteli Bonde.
2: Říkejte mi, James. Na Aljašku je to 5 milionů.
1: Kdo je Stacy? Proč 5 milionů? A hlavně, přežije to Bond nebo odejde z grácí jako Roger Moore? Všechno se dozvíme až za 3 týdny. Zatím víme jen to, že když někdo vystaví šek na 5 mega, tak se nejspíš něco chystá a pokud je to bondovka,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkách reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: Naše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Jiná volba už není. Dotace gratis CZ, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.

0: barvech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Takže, jak to tady chodí?
3: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
2: A když...
4: Jo, ty krávo, to je síla.
2: Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
3: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
2: Jo.
3: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
5: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
3: .cz Dobrá doména.
4: Takže, jak to tady chodí?
5: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
4: A když...
6: Jo, ty krávo, to je síla.
4: Když se mi jich líbí víc naráz?
7: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
5: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
4: Jo.
5: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: ráno.
1: Vakuum.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

to se održi The Love Freaks Shine. A pozerám na časomieru. A sme v druhej hodinke. V druhej hodinke dnešného raného veca. Toto je Zone Radio DA+. Zdravia Samples.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza ve zkrácený týden posílila téměř o 2%. Klidné však tyto dny nebyly. V centru dění byly opět akcie Czechoslovaku. Investiční společnost Hunterbrook Capital totiž oznámila krátkou pozici na akcích CSG, tedy spekulaci na jejich pokles. Zatímco sesterská společnost Hunterbrook Media přišla s kritickým reportem právě o CSG. Její akcie po zveřejnění reportu v řádu minut ztratily až pětinu hodnoty a zastavily se na 360 korunami. Ve zbytku týdne akcie CSG, která nařčení odmítá, část ztrát umazaly a zakončily ho o 12% níže. Růstový týden naopak zaznamenala pojišťovna VIK, Erste, ČES nebo výrobce bezpilotních letounů Primoco. Ten oznámil tržby přes 100 milionů korun za první čtvrtletí roku. Kyberbezpečnostní společnost Gen Digital překonala očekávání čtvrtletními výsledky i celoročním výhledem. Výrobce turbín Doosan Škoda Power zveřejnil výroční zprávu za loňský rok, podle které dosáhnul nižšího čistého zisku, než indikovala předběžná čísla. Tento týden bude reportovat ČES a analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává pokles provozního zisku o pětinu, ovšem díky konci mimořádného zdanění naopak růst čistého zisku o více než desetinu. Ve středu uběhlo přesně 10 let od vstupu moneta Moneybank na pražskou burzu, tedy od jejího IPO. Více o její dekádě na kapitálovém trhu v básním burzovním newsletteru. Když však započítáme jen všechny její dividendy, tak i po zdanění již přesahují IPO cenu monety. Minulý výnos nezaručuje budoucí výnos ani úspěch jiných akcí. Přesto mám radost, že je dnes součástí jejího příběhu již 30 000 akcionářů. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v dubnu indikoval překvapivě silné zlepšení podmínek v českém průmyslu. Podtitulky reportu však vyznívaly smíšeně. Posuďte sami. Výroba i zakázky nadále rostou. Termíny dodávek se výrazně prodlužují. Ceny vstupů rostou nejrychleji za 4 roky. Lepší byla také tvrdá čísla o průmyslové produkci za březen od statistiků, která ukázala i lepší vývoj stavebnictví a zahraničního obchodu. Inflace v dubnu podle prvních měření zrychlila na očekávaná 2,5%. ČNB ponechala sazby beze změny. Tento týden přinese vývoj v maloobchodu, nezaměstnanost a finální údaje o inflaci. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: spot.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
3: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Suntro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
5: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jediná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Takže, jak to tady chodí?
9: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
8: A když se mi jich líbí víc naráz?
10: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
9: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
8: Jo.
9: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
11: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: Počkat CZ.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
0: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
0: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
0: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
0: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
0: Okulink?
2: Asome. Tichý zážitek.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když...
3: Jo, ty krávo, to je síla.
1: Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z Orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na takzvané malé červené tečky. Záhadné objekty, které vesmírný dalekohled Jamesa Webba zachytil nějakých 12 miliard světelných let daleko. Astronomové se kolem nich točí už pod chvíle, co Webb otevřel oči, a nikdo netuší, co přesně jsou zač. Jak popisuje magazín Universe Today, vedoucí teorie tvrdí, že jde o supermasivní černé díry, pohlcující obrovská mračna plynu. Jenže ten plyn všechno přebije, takže obvyklé světelné stopy mizí. Říká se jim černoděrné hvězdy. A teď pověz. Tým Rafaela Hvidinga z Institutu Maxe Plancka našel objekt 3DHST AEGES 12014, který jako jediný září v rentgenovém spektru. A nejlepší, data Chandry ležela v archivu přes 10 let, než si jich někdo všiml. Vidíte, milí posluchači, někdy stačí podívat se znovu. Mějte se pozemsky.
3: This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
0: Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Dnes budeme zase dohánět mou dvoudenní nemocenskou. Čekají nás Utajené legendy na Netflixu, akční Citadel na Prime Video, britský thriller Prisoner na Sky Showtime nebo Mateřské pouto, které přistálo na Apple TV+. A Stanley Tucci se vrací do Itálie za jídlem v druhé řadě Tucci in Italy na Disney+. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Here's all you need to know. A spy network kidnapped me and murdered nearly everyone I care about, which really pissed me off.
1: Na Prime Video odstartovala druhá řada akčního špionážního thrilleru Citadel. Před 8 lety byla záhadná nezávislá zpravodajská agentura Citadel zničena nemilosrdným syndikátem zvaným Manticore. Richard Madden a Priyanka Chopra Jonas jsou zpátky jako duo agentů, kteří přišli o paměť, ale rozhodně ne o schopnost ničit věci v akčních scénách. Teď, když se objeví nová, ještě děsivější hrozba, jsou spolu se svým kolegou Bernardem Orlikem v podání Stanleyho Tucciho vtaženi zpátky do hry. Tentokrát ale nestačí jen oni tři. Musí dát dohromady celý tým nových agentů a vyrazit na globální misi, která může změnit osud lidstva. Novou partu doplní mimo Matta Berryho, kterého znáte jako Nandora z Co děláme ve stínu, i Jack Rayner. Připomínám, že první série stála Amazon přibližně 300 milionů dolarů za 6 epizod a kritici ji i přesto zakopali. Amazon obnovil seriál i tak a teď můžete zjistit, jestli to bylo správné rozhodnutí. Druhá řada Citadel, 7 epizod akce Zrad a špionážní paranoje, je k dispozici výhradně na Prime Video.
0: No, I don't know who's a threat or who isn't.
2: You missed one.
3: Oh, me.
2: Not you.
3: Sad to see you getting sloppy in your old age, Bernard.
0: You're an idiot.
2: I'm gonna do you a big favor. I'm gonna team up with you.
0: How is this happening? Paolo Braga is perfecting tech that can co-opt a person's mind and turn them into an assassin.
2: Like the Manchurian candidate?
0: Yes, such like the Manchurian candidate.
2: Man, that is awesome.

0: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
1: Na Netflixu měla premiéru britská kriminovinka Utajené legendy, šestidílné drama podle skutečné tajné operace, kdy celní úředníci na začátku 90. vyrazili inkognito přímo mezi drogové gengy. V Británii té doby zaplavují ulice tvrdé drogy a Her Majesty's Customs tahá v boji s pašeráky za kratší konec. Razie na hranicích nestačí. Vláda proto schválí hodně netradiční plán. Malý tým obyčejných úředníků vytrhnou z kanceláří, dají jim rychlo kurz špionáže a pošlou je pod falešnou identitou přímo do struktur nejnebezpečnějších drogových gengů. Žádní superšpioni v oblecích, ale normální chlapy a ženské s rodinami, hypotékou a strachem, kteří se najednou musí tvářit jako ostřílení zločinci. Seriál sleduje jejich dvojí život. Mezi večeří doma a nočními schůzkami s dílery, mezi svědomím a tlakem zhora na výsledky. A taky to, co taková hra na gangstra udělá s manželstvím, přátelstvím a vlastním pocitem, kdo vlastně jste. Za seriálem stojí scénárista Neil Forsythe, režii si rozdělili Brady Hood a Julian Holmes. V hlavních rolích uvidíte Toma Burkse, Steve'a Coogana, Hayley Squires, Toma Hughesa nebo Charlotte Ritchie. A podle prvních reakcí kritiky právě Burke s Cooganem táhnou seriál jako hodně silné duo. Utajené legendy. Ideální materiál na binge weekend, pokud zvládnete dost drsnou dávku britských devadesátek plných heroinu, paranoje a velmi lidských chyb. Utajené legendy najdete nyní na Netflixu.
2: We're holding a three-week top secret training program for new recruits to attempt something we've never done before.
3: Are you sure?
2: It will be the greatest challenge of your lives, taking on a level of danger and risk unimaginable.
0: We're not the police. We're not the spooks. We can do things they can't.
4: And it's just us.
0: It's just us.
2: So we do this with all the danger that comes with it. And if we die doing it, then no one ever knows that we did it at all.
0: Some people are cut out for it and some people aren't.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Babe, I gotta go. I'll be right back.
1: You'll be bringing a prisoner to London.
0: Who's this guy?
2: Na Sky Showtime startuje napínavý britský akční thriller s názvem Prisoner. Mladá vězeňská dozorkyně Amber dostane zdánlivě rutinní úkol eskortovat nebezpečného vězně Tibora k soudu, kde má svědčit proti mocnému zločineckému syndikátu. Jenže konvoj je přepaden a Amber s Tiborem jsou najednou sami proti všem, připoutáni k sobě pouty a v hledáčku profesionálních zabijáků. Čím déle jsou spolu na útěku, tím složitější je jejich vztah. A Amber si musí odpovědět na otázku, jak daleko je ochotna zajít, aby přežila po boku člověka, kterému nemůže věřit. Dvojici stvárňují francouzsko-alžírský herec Tahar Rahim, známý z Oscarového dramatu Prorok, a britská herečka Izuka Hoyle. Šestidílná série Prisoner je nyní vysílána na Sky Showtime.
3: My whole case is riding on this. Now find them.
4: Pegasus have someone inside the NCU.
5: Who are these people trying to kill you?
6: My former employers. They use family against you.
7: Amber, who are these people?
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hollander a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Hollandre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: הטיסה שלנו קצת מתעכבת, אז הכל יהיה בסדר?
1: אימן, הכל יהיה בסדר.
2: Na Apple TV Plus odstartoval izraelský krimi-thriller Mateřské pouto. Režisér Jonathan Garfinkel vypráví příběh matky a dcery, jejíž společná dovolená se v jednom okamžiku změní v noční můru. 25-letá Gail je zatčena na moskevském letišti za pašování drog a její matka Orna se odmítá smířit s tím, co slyší. Vydá se svou dceru zachránit za každou cenu, jenže čím hlouběji se do případu noří, tím víc si začíná uvědomovat, že Gali celou dobu něco skrývala. Šestidílný izraelský thriller Mateřské pouto je nyní k dispozici na Apple TV+.
3: They aim to charge their daughter with drug trafficking.
4: They're asking for 18 years.
5: Really?
6: חזרנו, האירוע הגדול שמלווה את כולנו בימים האלו.
7: זה בלתי נתפס הדבר הזה.
8: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: We need some water.
1: I need a martini.
2: I love the sound of cooking.
1: Yeah.
2: The sort of music.
1: It is. Aren't you sad that you're not eating it right now?
3: Na Disney Plus dnes startuje druhá řada oblíbeného a na Emmy nominovaného cestovatelsko-kulinářského dokumentu Tucci v Itálii. Stanley Tucci se vrací do své milované Itálie a opět platí jeho zlaté pravidlo. Nejlepší způsob, jak poznat zemi, je skrze její jídlo. Tentokrát navštíví dalších pět regionů, La Marche, Kampánii a její slavné hlavní město Neapol, kde vzdá hold zapomenutému vinnému hroznu. Ve Venetu se pustí do choulostivé otázky, kde se vlastně zrodilo tiramisu, a ta debata tam nebude brát konce. Vyrazí také na Sardinii, kde jídlo a dlouhověkost jdou ruku v ruce, a na Sicílii, kde se v kuchyni stále cítí stopy mnoha kultur, které ostrov formovaly po staletí. Pět nových epizod, pět nových italských kapitol a chuť na pořádnou italskou baštíznu se skvělým vínem k tomu. Tucci v Itálii je od dneška na Disney Plus.
1: Italy. That's the sea, where it's warm and sunny. This is the mountain, where it's sunny but not warm. Contrasts. That's what it's all about. I'm Stanley Tucci, and I want to invite you on a journey through the country that I love.
4: Just enjoy. Cheers.
1: Well, that's good. I'm going to meet the king, who has a restaurant.
4: You are a good cutter.
1: Babe. Come on.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakl.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
9: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víc.

0: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
1: Prodáno!
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na stejnou vlnu a ladíte Zun Rádio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. Sanctus Groove.

restore your soul. Reach in the spirit of high.

Lawrence Imeka into her soul. Pume, pume, pume.

Real People, Angela Johnson, Can't Stop, Michael Gray Remix. A groovy, groovy, groovy. Dneska celé dve hočky. Tak ako stále. To je DJ Dalat. Toto je druhá hodinka relácie Sanctus Groove.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome.

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Jo.
2: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: www.pecka.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hluboko do minulosti Země, do doby, kdy naše planeta vypadala jako obří sněhová koule. Geologové tomu říkají sněhová Země a podle universetoday.com se odehrála během kryogénu zhruba před 700 miliony let. Jedna z těch zamrzlých epoch, takzvaná Sturdiánská glaciace, trvala neuvěřitelných 56 milionů let a klimatické modely si s tím dlouho nevěděly rady. Nový výzkum z Harvardu, vedený Charlotte Minsky, přichází s elegantním vysvětlením. Šobrý obsetahovanou mezi sopkami chrlícími uhlík a zvětráváním čerstvě odhaleného čediče, který ten uhlík zase odsával. Země tedy nebyla jednou velkou zmrzlinou, ale střídala krátké ledové a teplejší fáze. A to vysvětluje i záhadu, jak v té době mohl přežít kyslík a s ním aerobní život. Mimochodem, stejný mechanismus může

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Yeah.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když...
3: Jo, ty krávo, to je síla.
1: Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Jo.
0: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
2: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádkami se Artemis 2 nám poslala vzpomínkový dárek. Časozběrné video sestavené z 12 000 fotografií, které 4 astronauti pořídili během svého historického letu kolem měsíce. Jak popisuje portál space.com, na záběrech vidíte naši planetu, jak pomalu vplouvá do obrazu, pod ní pohybující se tečky satelitů a po okrajích tančí polární záře. Mise odstartovala 1. dubna a vrátila se 10. Poprvé od Apollo 17 v roce 1972 opustili lidé nízkou oběžnou dráhu. Velitel Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Kristýna Koch a Kanaďan Jeremy Hansen. 6. dubna zachytili takzvaný Earthset, tenký srpek země, mizející za odvrácenou stranou měsíce, poklonu slavnému snímku Earthrise z Apollo 8. 12 000 fotek za 10 dní. Já tady krásově drížím 67 let a fotku jsem si neudělal ani jednu. Držte si gravitaci, přátelé, a dívejte se nahoru. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN Rádio i vy.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend, desítky značek a víc než 100 motorek.
4: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
4: Takže, jak to tady chodí?
5: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
4: A když...
6: Jo, ty krávo, to je síla.
4: Když se mi jich líbí víc naráz?
7: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
5: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
4: Jo.
5: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: www.testcamp.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: hledat. Budka z borovice pro ptáky.
1: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
0: Obytej v les, 2,8 centáků.
1: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
0: Ne.
1: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: vyhledat.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?